samo po překvapenki vezo hudžba, serbska hudžba v serbskom rozvozu je zdjela překvapenka, zdjela pak tež nic. Kaž máme vezo malo hudžbnem přelad, prvný hodinu dženca například slyšíte Kristofa Mikvošku. Ja neviem, vo kým Ralf Borzy spieva, ale nide nie je Rejnšu znal. Koho to je mi Znamená Sofiu. Sofia nám tiež ešte zaspieva. Živine často je překvapenie. Najprve pak, že dále jenžesce z JJ jednače minčinou po pečích srbský rozvoz. Přeje vám dobrý štart do dňa.

0: se nače mjenčino popečih je.
1: Rečnik učik srpskim rozvozom.
0: A dženca dže tak rec z doktor Januš Očini do zahody.
2: Vieste vy, ľubí sluchario, što sú Rieveň, Rietvička, Romak, Mirik abo Baňa? Nedávno kolega hodže povedaše, kak vulky je rabarba v jeho zárodže hižo narost. To dopomných sa na to, zo bych hakle nedávno starú vúčbnicu za 5. letnik rukomaj džeržava a v nej listovala. By to dživový zešiok za vúčbu šulské zárodže, potekým za předmet, kýž sa dženca hižo nevúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad Rieveň, Mesto Rabarba, abo tež Rietvička za Radisku. Tute jevia sa tež aktuálnych dvúričných svonikách, ale so stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčine bližšie variante vúrazu. Podobne vújče zviesčame pola vúraza Spargel, za nemské Spargel, miesto Romak. Pola Zeleria, za nemské Zeleri, miesto Mirika, abo pola Kirbsa, za nemské Kürbis, miesto vúraza Baňa. Škoda poprom, ale tajke je rečne vújče.

Tu čas nie, vodme vas na najslavnejšie kolesovarske vubeđovanie sveta Tour de France. Dala při nej môža so mesace trajace príhod, vulke očakovania a sonne, trude jeničkej kšivice zničič. Rúne to je so nemskému kolesovarskému profie Floriane Lipovici stavo. Lonči bronzový medalist, co čera při jezdženiu na čas, vali do vodžníka prasne Nemce Bordstein a se při tým kľúčoku z vama. Za neho je túra s tým dočasne zakončená. Jenož dva dny potom zadobieša sa tiež Dana Jonas Wingengal po nezbožu ze zvamaný kľúčoku od Tour de France rožanovač. A s tým pobrachuje taj mužej žoutým trikové, tady Pogáčary, miesto nedom dveja ze svojich najsilnejších konkurentov. Za Lipovica je to vo sebie hoko runie na sledovacích etapách Alpach, cože ešte raz vo miestne na pódiu vojovač. Jeho tímový kolega Remco Evenepoel dobyt rečerovše časov ježdženie, tak práve svedčiť pak tým potom nemôžeš.

při najwjetšim jězoru Sakskeje od jutřišeho zaso porjadnje sveča Festival Break the Rules džedo přichodného kóła. Dženca so tam hižo kempingovan iščo, votore a potom stej hač do nedźele tam viace hač 70 hudžbnikov na štyrjoch jewiščach. Vobdźěla som ja z druhým 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu přibrio kupanje beach volleyball party or watch a prini raz tež malé party direktnje přivodže a tež překvapenku zaso zmeja, štujiš sobotu večok tak menovaný primetime cibilky najednač na vodnem jevišču ústupi, to so hakle krutko do ústupa vozevi. Hoja dokud so to šo tak rec nedom před našimi durjemi odmiva, so vizo tež viacore sarpske skupiny tam na puč podača. Potajkim šim serbskim odostnem šeju vjele vesela, keč bujče naso a piče tež raz jednu vodu a zmiče se iz najmenša za juce, deščikove kejp sobom. Dalše pokive za dženca, juce a koncedženja mam nedom za vas.

0: tmavu.
1: Pokive za přichodne dny runja za vás smejach, štuž pak nochce se i lečnych pozinách jenojš napríklad zvierata zvierencu z daloka vobladač, ale tež raz celé dokvane ladač, môže to ve vojrovským zvierencu činič tam zmeja od 29. julia. Po takým přichodného týdženia stajne sredu pozinský program za svojby a džiči k zazbi přindu šupizny a kavače pod mikroskop. Potom punže dále na vodkrovansku túru po zvierencu. Na dalších terminach, že miestem o to, kak zvierata srdco tu a zimu vujndu a džiči smedža samo rajky za zvierečich v obydleriu paslič. Taký poskytk traje potom stajne 3 hodiny a pokiju mám dženca za vás, dokéž je přizvenie do toho trebne, miestna sú vomiezované. Jeli po takým še přemyslíče, što druhý pojice prúznin se svojimi džičimi činič, snano je to zajímavá opcia. 5 hodin, 8 až 12 hodin.

0: Krzysztof Haas, my słyszeli Hollywood Woon śpiewa, a nietko słyszymy Ceciliu Zelnakovu z Pančíc Kukova.
1: Nábožné slovo.
2: Z dohola ve Rome přinese mi Luba Znata mjezdruji małe flyer z doporučenom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Su to tři svočka, kotrež rukuja za harmoniju ve svojbe, a tute rikaja smim ja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Sú to pšeušo vúnošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scyva ve zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokoľ so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Ryčme mes sobu, ladajme se do očov a podajme se v ujednansku ruku. Konflikte nemôžeme nide napríklad přešmoratko rozrysač. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobne počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vúľke kvieče dobrých přečov sobu napočdať? Čakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslimi přeblízko přišva.
0: Praj Cecília Zelnaková z Pančíc Kukova na božnom slově na roku fanské vikarie. Z tým je 3 do 6.

0: Z Konstantinosom, Koufosom, pobrchme v učmě albanské. Možná podáža so nekocí z vás tam do dola, abo tam již obichu a je kunst dola a dže zaso na dživo. Aj prozdninské dživo nás dženca zabira, kotre si šulorio a modosní takhle upytaja. A pobrchme tiež v Staroni. Zobrchme dolac do prozdninského dživa 15-letnije šuloky dostali. Nimo sociálnych povanio však môžeš pak tiež v prozdninách do ratarstva poladač napríklad. Što tamle takhle do dživo čaká a što sú poprvom hižo vumenenia, o tom je nám nedávno Paul Matka od Mivočanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratarstvo nie je žiadne povano, za to dobím povane buď. To dal ja dny, tam môžem jenéž noci nešto dživať, jenéž ráno alebo jenéž večer, a vodno moje dla dokusy dušíka, čo nič neinžo. Wir so ran und ich rösa, bon du bat dir mal das Motorsensor kusten, ne geke ruschki tschiste tschinsch, aber halle nakun zu ins Butter bon Boschipo nur schon in Traktor hier zu datsch, in Menschi Traktor, aber in Menschi Pschipo ischak. Also ich dich ja so wo du es dann, da jo Pupro Mokoline, schätze das Boscha dann ja so, ja, der Praschner hier nicht, geke Kmanusche ohne Zubuschine ist ja. Ne gotre, maja wo dummer ist noch, tak so muss er ohne Traktor, das Traktor im Rutscher hier, als Pschipo ischakom, ha ne gotre, skoro od nule sputa započeť. Tam je to poň celé Češko.
0: To praje rátor Paul Matka k prozdninskému dživu rátorstve. Kotre prozdninské dživo napríklad starú Nina Šulorio čaká, to slyšíte tu, a to dokladne za cimínčinu potom, zo je Oliver Thomas dospieval.

0: Šulerja su vosreč za suženih poznin, to reka za su ze svojbu dovalu, abo je noha raz linja pasu, abo so dženca na festival podađa na Break the Rules pši Beroudskim jezeru. Nekoci pak, vosebje starše letniki, se poznjinske dživo pitaja. A to, že nic je na srpskih institucijah budešinje, ale tež v zavodach na vse. Ljudia Mačijova je staroni svetje Ludmile v Krusčicach poznjinsku dživačarku zetkava a nam rozpravja, što nazoni a na čo lutuje.
1: Vobedlerio starunje svetje Ludmile, on je ve svetve rumnoši snedaja. Na kotbe ste bo s hadrišćom. 15-letna Dana Kacerec poma do Monike přiđele.
2: Monike Jens hat kupele čistočni mod, špunvano hat flise na tých činách. Čora sa vône zakotjuje čistočinu a šo haja sem trausil kva. Jo vanka tam za júlke zarodže.
1: Dominik Bosko hojo dáva jej pokyve.
3: Co sa to šo hodí, že ste vobydlili, môža tohle ten úzniky užívať? Bez to za strach v obstej, za svoj nič v obstavu, tak ješ je mokré.
1: Več hodin traje dživu džin šuloky v staroni. Ráno v osmich přijede s mopedom ze smeržacie.
2: Dokež tu moja kmotra dživu, a ja som z nejem přečelku ten přes genial sociál tu bola. A to som je hajt ľubilo, to sa na co pon joči, dokež ja tie jo poznajem a pon to nie také cúze.
1: Za proznínske dživu pláča v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čím še jara spokojom.
2: Za jeznú dovolnosť, a tam einfach kus nešto ležem mám.
1: Venica domu Monika Venslua stajne prostvu vo proznínske dživu dostava. Leca sú to cio šulerio. V domjacnosti za po svojich názorniniach rade hakle šulerio vo 17 let.
4: To môže sa šon kus libe na nich spúšeč, oni sú samostatnejšie a ty boli dokladnejšie. Dokiš má to tiež, oni majú kontakt tam se zjedžu a v dobe tiež hygienické vúmene na spelnič a to je pon zvistate, pon tiež šun lepe zi sú nekú staršie.
1: Dživo pola Dominika je od 15 let možné. Dominik Bosko hojo má prozinské dživo šulariu za dobrú vec.
3: Na kúže pat, da te ľudia môj ľudia tie kúsk, te dživo v obúky značúknú, što také šo, stáno sa dživa, ve také doma, alebo druže, alebo ešte tam, kde môj dživač koča. Što k tomu sluša, što pon na nich pošuli čaká. Jeli voj na študie, ninja.
1: Dana Kacerec dreživa v Pruzinach v Staroni, Božišo pak chce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Venzelova vie, so je skere šulovský praktikum buď do pohovania.
4: To sme mu opravdu zno doživili, že sú, also to tiež bude leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letom aj tu praktikum činila. Musel tiež stajne veselimo, když mu máme tiež tu z našej blízkej končine, môžeme tiež šulorám poskyčiť dvukubáno. A zi sú to mačano rečne, to vy za tie rejne, ja za tých vobelero, když môžeme ne tiež s našimi šulorami sábovať.
1: Šako je mačošina vo sebe v koroniach a ládaniach kľúč k bližšemu zeznaču pacientu a vobelerio.
0: Kak odbeži proznínske dživo staroni sme rúne svišeli. Tež pekarni ve Voklecach maja zase dveju šulerio za proznínske dživo. Onaj pomataj tam mlokové caute přijotovač, vukavataj popriančky abo pokvadžetaj tykance. Pekarka Teres Martinová chce tak modosnych za remieslo a púvanie zahojič.

0: Polícia z G.
1: Staatsballer Radeberger bumine nich mesacach wo viacere tisatze euro wopschu djene. Wosam aschierstu es satschletne pütasche internetche sa investmentom z lukrativni renditu, abu wot kriminell nich sierbane, a do wo sto a pechazi zöcü tisatz euro. Polizia warnuje, geht spuitsche, pschi lukrativnich boss geht gach ve internetche, wuschiweitsche miesto toho service centralo sa pschetre bario, a dajtsche so polavascho kreditno instituta boradjuvac, da koni pisaja. W protecach bola halvstrowas, da so bunželu njezbožo, dokelš šofer auta předjezbuza. Čivič až 40-letny by se svojim fortom na vůni droze popuču a měješe odpolat, kamiensku drohu do směra na henostovsku drohu přepričič. Přitým převiděše muž pošim zdaču předjezbu cia postelitnije v Renoče a Prasne. Sobojeduce Renota dovězechu lohko zraněnu do kliniky. Škoda na automaj vůčini 7,40 euro. A vonjevo vobora bie punželu večo počnice popuču. Při vopkođe na drježdžanske droze rozbuchne při zemju k přitiknjene aku a so baleše. Zranio so nich do nije, škoda vučini 100 000 euro.

Andrea Špitanková chce spievať, no hej, to ona nie je jenička. Mne tak chce to rade Matias Kisling a on to smie. On je tak kajš Zara Brečnerovec, svoje šedné sony, ona nám zaspieva. A tie je Šanku Rielce, no slyšíme příšané hodinie. Jako prvně pak se do menšinou posedmých smě doktor Taste.

0: Rečnik učik srpskim rozglasom.
1: A dženca, če tak riec z doktor Janu Šočini do zahodu.
2: Viesče vy, ľubí sluchario, što sú rieveň, rietvička, romak, mírik abo baňa? Nedávno kolega hodže povedaše, kak vujky je rabarba v jeho zárodže hižo narost. To dopomných sa na to, zo bych hakle nedávno starú vúčbnicu za 5 letnik rukomaj džaržava a v nej listovava. By to dživový zešiok za vúčbu šulské zárodže, potekým za předmet, kýsto dženca hižo nevúvúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad rieveň, miesto rabarba, abo tiež rietvička za radisku. Tute jevia sa tiež aktuálnych dvúričných svonikách, ale so stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčine bližšie variantče vúrazu. Podobne vújče zviesčame pola vúraza spargel, za nemské špargel, miesto romak. Pola zeleria, za nemské zelerí, miesto mírika, abo pola kelpsa, za nemské kürbis, miesto vúraza baňa. Škoda poprom, ale tajke je rečne vújče.
1: No hej, vo romaku sem ižo svyšal vo rieveniu rietvičce a dalších menovaných nic, ale hej, srbština nie je přeco tak lohká, no. Inak je to, že živenjom znamenča, meni to Matias Kisling, 7 hodín, 17.

Jazzhač, menšinu do napu 8 je poprom jedne z našich dvejo miestno za gratulácie. Za hodinu jednu gratuláciu mám, netko nic, tu iš nemyslíme netko na národnine, ale na posmertnine. Viem sa na to dopomnič, zo som ja ranie posmerči tu vysoval a rozprávial, zo je Ozzy Osbourne, nebo Jensa je tomu runie leto a tu iš jeho netko slyšíme z Dreamer.

asi ospon dženca před letom je zemrejo, tu již svedčili dženca pri nje posmertnine. Dreamer, jeden ze svojich najznačiších spivov, Wun Sonny, vo lepších dňach. A vo čím Sonny zahabrečne dohrac? To netko zonime. Šeš menšinou, da napovaz mich.

0: Jedna z temo, kotraž nas dženca zabira, je prozninske dživo. Kotre se šulorio a modosni takle vupytaja. A pobuchme tež v staroni, zobuchme dolac do prozninskeho dživa 15-letnije šulorki dostali. Nimo socialnoch povanjo, však môžeš pozinach tež rastoratorstva napríklad poladač. Što tamle takle do dživo čaka a što su po prvom hižo vumenenia, o tem je nam nedavno Pol Matka od Miłoczanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratorstvo nie je žiadne povolené, za to dobím povolené buď. To dá ja dny, tam môžem jenož noci niečo dživať, jenož ráno alebo jenož večer, a vodno moje jedla, dokud sa dušíka, čo nič nejinžo. Vy so ráno, když rysa, pon doba te týmo z motorzenzu kus, nekej kružky čisto činč, alebo hale na koncu jen sputa pon pošiponu, šun jen traktor jeď dať, jen menší traktor, alebo jen menší připovešák. Also, štež ja sa budu stanem, to jo poprom okolíne, všetca spožadania sú, no. Te prašno je jenož, kakek manoši, one subušine se. Nikotre maja od doma zno, tak se môže one traktor, s traktorom ručo jeď a s pšipirušekom, a nikotre skoro od nule spute započeť. Tam je to pon celé češko.
0: To praje ratar Pol Matka k prozninskému dživu ratarstve. Kotre prozninské dživo napríklad v staroni na šulorio čaka, to slyšíte tu za 10 minčinov. Nitko je 9 minčinov po napu 8. Oh, yeah.

Srpska blido drežanach je dženca večo šestčich Dunkroč znova with the Red Rooster. Hospodže z přitulný pivovej zarodu na Renecgase džesač drežanach. Juce je přichodná riečna hodina z Mirca, zahradnisko zvierska pri kloštorskej vodže, knieza Lumana, od poponiacioch do napošestčich, čaká un v stvi 212 zahradnisko zvierska. Kino pod hovým nebiom maja v čornom komcu, junu juce večer dževečich, to môžete si by film Extra Wurst obladač, a piatk ešte raz samstnem času, to pokazuje oni film Michael. O Michaelu Jacksonu. Piatk nakvataja druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže ukočovanie okolo kočín z pedagogoku za hojace zela knini Reginu Kraucovi. Po prvom plánované zajšve piatk převeče so tutom piatk od 5. do 7. V Bošecach konci dženia zaso jechaja a skakaja. Od piatka do nedžele bieži tam 19. vulký budeský jechanský turnír. Niedže cista koni tam očakuja tomu písané program. Juno na programe jechania stejvi za skakanie, dresúra, tak menované vulké myto budešina a nedželu vulké zakončace skakanie. K tomu maja program za svojby, napríklad jechanenia poniach, a rajganske poskytky za džiči. A hišče pokiu a džopiatka môžete so hišče přizeviť za exkurziu župy Michal Hornik. Ta bude sobotu 22. augusta, po takým dokvane za mesac. Do Vielcie a Zvyho Komorova přizeviť môžete so regionálnym byrovia domoviny v Kruščicach.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova.
2: Z dovolá ve Rome přinese mi ľuba znata mjezdruji malé flyer s doporučenom zemrytého bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smim ja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Sú to přerušo vúnošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scivavé zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokýž so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Rýčme mes sobu, ladajme si do očov a podajme si vujednanskú ruku. Konflikte nemôžeme nikde napríklad prešmoradko rozrysať. Haj, když kníži ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džín, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vúľky kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Čakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi preblízko prišla.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnákovej z Pančíc Kukova na roku Franskej vikárie. S tým je nedom 4 menšiny do 8. Slyšíme ešte Editu Gorniakovu z Andromeda.

0: Nedom je 8, to reka, bola Adam Skrutska na
1: Vedro.
0: Jane zají so slunčne, zakončí so slunčne miestem pak. Viele mročelo, jednotlivé spadky při maximálne 22 stopniach. Júce tiež slunca mročele ve odmenie, to runia nekotre švíle a vieci, kojte júce bude při 18 do 20 stopniach. Netko je 8, tu iš povies čas drežan sleduja.

0: skupina The Police to bije apropos police.
1: Policija z G.
0: Norske policije ma vysoké škujžaranie rajnší redaktor, Jens a rajnša redaktorka Katka za nás.
2: Dobre ranie. Start spela Radeberger, bo minenich mesacach vo viacere tisace euro vopšudžene. Vosom a šiesto sač litne pytaše internetše za investmentom z lukratívne renditu, abo vod kriminelnich zjebane, a to vo 105 tisac euro. Polícia varnuje, gečbu pri lukratívnych poskytkách internetše vúživajče service centrálu za pšetrebáriu a dajče so poradžovač. V protecach bola halštruva, sta sa ponžilu rano nezbožo, dokud šofér auta pšet je zbúzaše. Čivič a 40-letný bie se svojim fortom na vôni droze popuču a mieše vodpolat kamiensku drohu do smiera na Henarstovsku drohu přepričič. Přitom převidžeše muž pošim zdáču pšet je zbúcia postalitnie v Renoče a Prasne. Sobojeduce Renota duje sechu lohko zraneného do kliniky. Škoda na automaj 17,000 euro. A voniva v oborabie punžilu večer počnice popuču, při vopkolče na drježdanske droze rozbuchne při zimju přitiknene aku a so paleše. Zranil so nichto nie, škoda vúčini 100,000 euro.
0: Tak, daleko z dželinky policie a voniva v obora má tučasne tež ešte budešenie to išto dživa, tam na parkovaništu při Šlibenoj, šako so palika ešte po vesčach svišeli, tomu ešte raz pokiu respektívne varnovanie, čeršče v budešenie vokna a durie zaurene. Daleže ze Zuzan Hempelovej, medom je Bilk Nadžoveč.

0: Vulkotne je živenja, a vulkotne je pozadnje tež tu přimný studiu, všako je Katka nedom tu ostava. Šo inéče, hač vulkotna pak je namoc. Dež so ľudžo seznaja, maja zväčša zasadnje, najprv raz do veru, ale što, dež so tola ukopa, so je nový přečel, abo samo partner namocne Katka.
1: Runje dlato zmija v Irske netko nový zjavný národný registr, a to vo ľudžoch, kociš bychu doma namocne, abo buchu dlato hižo zasúdženi. Tak môžeš sa dočasne informovať, hač je potenciálny partner zajšvosti hižo namocný byl. Nastok k tomu by pat Jennifer Poole, 24-letná mač, dvejú džistči, kotraž bú od jej bolšieho partnera 2021 zamordovaná. Poole nevedeše, zo tún hižo v ex-počahu partnerku nadbiehovaše a zo by dlatoho tiež hižo zasúdženy. V onlenovom registre vozivia sa netko zjavne mena v osobu, kotraž buchu českých pádu domiacie namoce dla zasúdženy. Registruje sa miestrujem vumocovania, sexuálne nadpady abo tiež, dož sa partnerky bija abo čelne nadbiehuje. Vrnež registr zjavne přístupný byl předliží abo podliží přiúšim vistým vobmezovaniam a so stajne od zamujitého súdnika samého rozsúdži, hač sa pat online vozivý abo nic, a tiež vopor drbi vozivýňu přiúosovač. Vrnež to potom vizor bezmiena bylo. Skúčičelio muža najzajšo 3 leta po zasúdženiu prostvu vo hašenie zapiska internetče stajč a tutun online registr je tiež netko hižo vozivený.
0: Vo novostce online registrie bo domiaci namoce v Irskej rozpravieše Katka Pöpelec.

0: Je 8, do napočivečih, Anitko.
1: Přejeme z Božo.
0: Dženca svieči Krusčicach knies Peter Hoza svoje 75. narodniny. Na tutem puču přeja jemu svoj ľubi z útroby, daj vo zbožo, bože žonovanie, dale v obstanie krutú strovotu, spokojnosť a do prichoda šo najlepšieho. Zbožo přeča podpísali sú manželská Lenka, Džakone Džiči, Marcel, Bernadette a Adelheid s manželskými, kajštež 8 nučko Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a Lucia. Čišice, vjesela sođenca na rjane sveđe. A dokež je narodnina Peter Hoza vjele ljet jako tu bist pola kruščanskih muzikantov soborao, máme tu netko narodninsku pjesničku Kruščan muzikantov za njeho, dajče sebi ljubič.

Serbska Lieder Dresdžanach, je dženca večer 6, Dunkruč znova v The Red Rooster, v hospodže z přítulnej pivovej zárodu na Hrinec Gase Česač. Jutce je přichodná riečná hodžina z Mirca zariadnického zviazka při kloštorskej vodže kniesa Lumana. Od cioch do napo 6 vás očakuje v domie zariadnického zviazka, přizuče so prošu z 2.212. Potom nakvataja tutun 5 druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže ukočovanie okolo kočiny z pedagogoku za hojace zela knini Reginu Kraucovi, kýže zajšť v piatk tla nevedra upadnovo, kaž prajene tutun piatk bude od 5 do večera 7. V Miločanskej skale pri Kravatovom kamenju so od piatka do nežle zaso srbská kultúra svieči. Vítaj festival so tutun konce dženia odmiva. Tam maja koncerty, dživorničky, filmy, reje a dalšie poskytky. V sobotu večer napríklad očakuje vás písané učný vúbjok, steja mezrujem Berlínska droha, Janka Hanka, kaj štieš, Jake Švarc und Niete na jevišču. Nedaloko od Miločic, nemenujúce v srbských Pazlicach, so konce dženia tež svieči, svieča svoj vesný svedžin. Piat večer 6 so pre nie pivo natočí, potom sleduje dječace kino a vesné ubeđovanie. V sobotu po podňu 4 odmie so koparský turnier, paralelne poskyčeja wafle a kove a za dječi paslenskú drohu a od večera 8 potom reje za modoch a starých, tedy sa tiež pobachovač nesmieďa. A nedželu maja od rana 10 rejnče pivko z kapavu Horiany, na po 12 soda v obed, na pocioch kofia tykanc a k tomu potom písaný program ze serbským folklórnym ansamblom Vudvo. Sa nadžiam za vás, vene štok podľa, niecko svičeme Mitcha Kellya.

Nice neuješ miłoczycach, respektivne miłoczanske skale a serbskich baslicach, so tutun konc tydzenia svečinje, tež při najväčšim jezoru Sakske, od jucišeho zaso porianje sveča, Festival Break the Rules, dže do přichodne goa. Hač do nedžele stej tam viace hač 70 čudžbnikov na štyrjoch jevišćach, vobčela som jezdrujim 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu Pšibrio, Kupanje, Beach Volleyball, Party Over Watch a prvný raz tež Male Party direktne Pšivodže. A tež překvapenku zaso maja, štú sobotu večer, k tak mienovanej Primetime, Cibelky najednač na vônem jevišču ústupi, je ešte tajne a sakle krotko do ústupa vozevi. A dokud se to šlo tak rec nedom před našimi důrjemi odsměva, so vězo tež viacore sarpské skupiny tam na půjč podadža. Po takým všem sarpským modostným přeju věle vesela, kejč bujče naso, píče tež raz jednu vodu a zmiče se znamenča za juce deštikové kejp sobu. A jažno klinču keštekin na nobo.

0: Pobożne słowo.
1: Madżenca Cecilia Zelnakowa z Pančic-Kukova.
2: Z dola w Rome przyniesie mi luba znata mjezdruj małe flyer z doporučenom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Su to ci svočka, kotrež rukuja za harmoniju ve svojbe, a tute rikaja smim ja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celi normalne, a tola skutkuje enormne na dobru mjesobnošt. Su to přerušo vunošne a dobre počinki ve zdvoljivem vopkadže meznami a sceva ve zjavnošči. Rozkory, nedorozuminja a vumetovanja rozdvoja cive svojbe a přečelstva. To doživame bohuže tež ve naše korovate tovašnošči, kotraž abo dokaj so stajne bude od Boha stvoričena vodkila. Rčme me sobu, ladajme se do očov a podajme se v ujednansku ruku. Konflikte nemožeme nide napríklad prešmorat go rozrisač. Haj, když kneži ve svojbe harmonija, zamoža sa mnohé dobre a nádobne počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smiem vám, dženca, vúľke kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi preblízko prišla.
1: Nábožné svoje dženca sme slyšeli od Cecílie Zelnakovie z Pančic-Kukova na roku farskie vikárie. A netko slyšeme hnišče Jana Riedu a potom za cimenčine Jehižo Dževečejich a čas so roženovač.

Žinca jo sreda, a na tom 22. juliju jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová pri mikrofóne. Vítam vás učobne a žicem vám přijaznú serbskú gržinku s nami s Bramborským serbským rádiom. Aktuálne magazín stoj Žinca na programe, co to konkrétne groní, to vám net přeražujem.

0: rovno nielicem do svojich najlepších kumpankov.
1: Nadutosť? Šako megu pliš, megu pekraju se šampliš a megu teke hrši povieču lietaš.
0: No jo, a?
1: Co to groni, no jo, a? Ty, užeň.
0: Jo?
1: Mežoš ga jano vázeš? To petom ugleda, ako by kšiu pekerach se piekoriš.
0: Nevielicaj se tak. Ja mogu zalizť do nejmejčích žierkov. A mimo toho, moja ľuba kacka katka, což ja gotujom, to gotujom kradosčivie.
1: Jojo, ty malkuš, ty ka mi jano zavížiš a som nieco vesebného mňa ze zvierietami.
0: O, co drebe dejavo byš to vesebné na tebe, he?
1: Som ga už ogroniła, až megu se šampliš pekraju.
0: Jo, ale to ugleda, ako by... Na, no kľubi, zeušim groniš, kak to ugleda.
1: A megu letaš?
0: Toga znajo ptaški, ktareš megu to veľe uše, a? A lepe, gaštelešiš, dej pse napšadu bejaš, až ne zase nad zemju se grimňoš.
2: Dvojko ste se kacka katka a užinc tak rozgraňavej. Nasledku pak jo se užincoju vestu živo. A venjo, švup-ti-vup, zalies do mavučkeje žirky. Kacka katka pak jo dali se jih živa nakšome gata, ako by zabili jej kazaš na svajžbu.
1: Taký gupenc. Toga jo jano užinc a užincu je vetvienosť či telik na svieše ako kamuško na brogu. Živnučka stverba ton užinc jo.
2: Kacka katka jo se sunuva dogata a jo gjarže či raz pegaše tam a sliedk pliva. Kúždy ga jo dejoju vížiš. Užinc pak je v žirce vetpecnu a za sebe mysliu.
0: Dlacok se ta kacka katka jan tak velica. Jano dokulaš mužo se šampliš, pliš a letaš. Pf, se myslím, až jo zavisče lepe, až jadnu vecku umyjoš. A tu pak pšauje taka glupa velica ta kacka.
2: To pak kacka katka nejo megava svišaš, dokulaš jo pšetce ješči gjarže pliva pe vesenskim gaše. No jo, kacki jadnore take su.
3: Jo, kacki jadnore take su, pen žicem ninto šiknem kackam vam ljubižiši redne žen. Víče, ga se juža zase slyšeme ve feriach, caka kúšte žen, nojčojenko na vas.

Jo, to je bil naš aktualni magazin s nažijom, až jo se vam spodobal. Viče stojpla nas serska rec v fokusu, a tam vesebne to pšašanje, co jo dobra a autentiska serska rec. V našem reže obzvadna serska rec, šo šake k tej temi že slyšali, viče to za vas zespominame v jednom tematickem pogažinskem uščovanju. Na to my, že šo se jaseliš. Ja se teke jaselim, až smijem vas přes program jasč. Ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Po takem mešase derje, až do výčego.

Žinca jo sreda, a na tom 22. juliju jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová pri mikrofóne. Vítam vás učobne a žicem vám prijaznú serskú gežinku s nami s Bramborským serským rádiom. Aktuálne magazín stoj Žinca na programe, co to konkrétne groní, to vám net přeražím.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastol.
1: Celského programa.
2: Mňaz zvieratami jo tak, ako mňaz ľužimi. Ľubežíši kacka, katka stoj žince ve srižišču a vena se myslí až o nieco vesebného, což se drugim nespedobá.
3: Nadúta kacka. Veter gíjo mňaze zvierietami rovno tak, ako mňaze ľužimi. Nikotare ga napšaudu ve sebi mysle, až sú cevo vesebne, nejrýdnejšie, nejlepšie a jednorázové na našej zemi. Tak pedebne jo se teke namierava kacka katka, ako jo zasi raz se šampliva pesviše. Duce jo zmakava užinca.
4: Ga, namauki! Ty ga ugledaš ako také neporiedko.
5: Ach ty, kacka, katka, tvoju nadutosť už o derie znajom. Togodlaš i tak rovno nielicim do svojich najlepších kumpankov.
4: Nadutosť? Šako megu pliš, megu pekraju se šampliš a megu teke ši povieču lietaš.
5: No jo, a?
4: Co to groni nojo, a? Ty, užeň.
5: Jo?
4: Je mežoš ga jano vázeš? To petom ugleda, ako by kšiu pegerach se piekoriš.
5: Nevielicaj se tak. Ja mögu zalizč do nejmejčich žierkov. A mimo togo, moja ľuba kacka katka, což ja gytujom, to gytujom. Kradosčivie.
4: Jojo, ty malkuš. Ty ka mi jano zavížiš a som nieco vesebného mňaze zvierietami.
5: O, co drebe dejavo byš to vesebné na tebe, he?
4: Som ga už ogroniva, až megu se šampliš pekraju.
5: Jo, ale to ugleda, ako by... Na, no kľubi, zeušim groniš, kak to ugleda...
4: A megu letáš?
5: Doga znajú ptašky, ktoréž megu to veľa uše, a lepe. Gaž ty lešíš, dej pse napšaudu, bejaš, až ne zase nad zemiu se grimňoš.
3: Dvojko ste se kacka katka a užinc tak rozgraňavej. Nasledku pak jo se užincoju vestu živo. A venio švup-ti-vup zalies do mavučkie žirky. Kacka katka pak jo dali se jih živa na kšome gata, ako by zabili jej kazaš na svajžbu.
4: Taký gupenc. To ga jo jano užinc. A užincu jo vetvienosť či delik nasvieše ako kamušku na brjogu. Živnučka stverba ton užinc jo.
3: Kacka katka jo se sunuva do gata a jo gjarže či raz pegaše tam a sliedk pliva. Kúždy gajo dejoju vížiš. Užinc pak je v žirce vedpecnu a za sebe mysliu.
5: Dlacok se ta kacka katka jan tak velica. Jano dokulaš mežo se šampliš, pliš a letaš. Pf, se myslím, až jo zavisče lepej, až jadnu vecku umejoš. A tu pak pšauje, taká glúpa velica tá kacka.
3: To pak kacka katka nie mega vás vyšaš, dokuláš jo všetci ještí gjarže plieva pe vesenským gaše. No jo, kacky jadnorie také sú.
2: Jo, kacky jadnorie také sú. Pen życem nintor szyknem kackam wam, ľubi žiši, redne žen. Víče, ga se juža zase słyšeme ve feriach, caka kúžde žen, noe čojenko, na vás.
0: Raz, dva, tři!

0: Při telefonie mám nyní to šéfredaktorku našeho sárského týženika Novocasnik, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Ja, vy ste nám sledný raz, sledný týžen nieco zľúbili, dokoláž máme fériové cas, až máš o vetom novom údašu nieco zažíši, abo modostných.
1: Ja, to je obšalenie na každú pát. A my sme extra potera boka přigotovali za vás, ľubi žiši dokoláž časom, ak jo Anja Ronogroniwa južo v zajžonom týženiu zľúbila. A to groni gaš se. Vestu žijoš o ve fériach, gliešo doch do našego casnika. Tam môžeš o napšikvat gedenko abo rebus ugedaš, abo kto má z našu rúcku za baslenie, ten namakajo tam rozpokazanie za malú lavendelovú soninu.
0: Máš ešte nieco za dovolové cas?
1: Na ja gronim je tak feriový kurs, abo kompaktný kurs rýcný šule jo svetmio zajžoný týžin. A v tom máme sebe nieco také časniku kurs, no dojno sevšine jo dostal dobre vetkvoz a Rono časný ubožijo nažijo za příšo dojno sevšské rýce, dokoláž každé leto môžeme v tom rozpšaviš a štalícba obžilníko jo se p ušla.
0: Jo.
1: Čicina, jo, za to znaš také ten velebocný rámikový program, který zmežný o tom kurzistám se zanuriš do sárského světa. Planas se tašo věci v tom programě například v sárském blíže, abo v živarnice projekta z roka.
0: Po takém šikno okova kompaktnego kurza v tom novom údašu lico rovno ščoga také už redne foto sledný raz mieli nic s šiknými obžilníkami a ceptariami.
1: Na každý pát, also to je miestom tradícia, až to kúbkové foto plana sve casniku vezjavíme.
0: Jo, co slúša ešte do fériového casa snáš, píčku literatúry, kníg vysnáš?
1: O to je dobrá idea, že sa to nie to tak groníš. Dokoláž ľuži majú se vie v dolu, abo v fériach cas, da citaš. A my sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v sledných udáčach casnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetové, žož ona ulicujo, abo píšo v svojej mieste Chošibus v leta 2006 a to zviezujo čošku ze svojou familiou históriu.
0: Čojenko máme po takom teke za dovolové cas, co ne to ešte felujo?
1: Ja, napríklad Sárský muzej, to súša také kultúrie a ten môžeš o také se ogledať, až máš o cas. Ale ta sledná ustajenca ze ženskecem vygledaním to bežko v tom týženiu skojnce. Ale zažené týženiu v to Sárský muzej pšosil na finisážu. Za to sú sa tam zmakali umielcúky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecic a Karla Pohl s kurátorkou muzea Kristínu Klimovú a sa dali do zajného rozgrona v umielstve, o tvorbách v sárskej drasve a také sa vie dokoláž to je vysedná ženskica, ustajenca v ženských.
0: A vieme už, ktorá přijdúca ustajenca buža tam ľuži rozjaselíš alebo informírováš?
1: Moment. Also konkrétny titel alebo obšimnejšie ešte neznajome, ale v septembrie bužo tá přijdúca ustajenca, ktoráž pokážu neznáta autentické fotograf Serbu. Takém nežošo Narske bež.
0: Sme na kúšte pát Narske, Katalin, na novú údaše našeho sárskeho týženika Nové Casnik. Jo, a pen, vestanio mi Jano ešte uši, vám redne žen, že chceš redne týžen.
1: To žicime vám teke.

Ja, to je bio naš aktualni magazin. S nažijom až jo se vam spedobao. Viče stoj pla nas serska rec v fokusu, a tam vesebne to pšašanje, co je dobra a autentiska serska rec. V našom reže obzvadna serska rec, šo šake k tej temi už slyšali, viče to za vas zespominame v jednom tematickom pogažinskom uščuvanju. Na tome, že šo se jaslíš, ja se také jaslím, až smijem vás přes program jasť, ja som Anja Kochoj-Čvarcová, po takém mieša se denie, až do výčeko.